0: way to heaven.
1: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Srovnejme si čas. Přesně za 20 minut se sejdeme u stolu.
3: Nemám hodinky.
2: Dobře, tak za 15.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří emocema. Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A pak jsme šli do takového podniku tady, jo. A my jsme si mysleli, že to je kulečník. No, tak ten blezen. No a, poskej se. Normálně hledáme ty koule. A on tam nějaký chlap.
2: Ty jsi poprskala botou.
1: A to, promiň, ale dělal striptease, to si vy jste mladí, tomu nebudete vůbec rozumět, ale Ježiš, nás to tak vzalo, ty blaho, to mě konkrétně nejvíc.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás kluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: No cifej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takhle zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do desíti, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, mej do kličku jeden. To je život.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
2: Guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se na mě, že vás obtěžuju. Já jsem se ještě zapomněla zeptat.
2: Věro, který klíče od půdy?
0: Rock Radio. Konec legrace. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na Rockový Rádio CZ.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
3: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
4: Já na ní žalobu v každém případě podám.
2: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
3: Jaký proces?
2: Velký.
3: Máňo, oni říkají, že...
2: Máňo? Máňa je tady?
3: Ne.
2: No tak se nám ukažte, Máňo. No kde pak jste? Neschovávejte se.
5: Já nejsem žádná paní doktorka.
2: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
5: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každý. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: thoughts, emotions, and then our actions. And we need to realize that the Holy Spirit will lead us into all truth.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Kdo šetří, má za tři.
1: Za 500 maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
0: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
1: Zítra ušetříme.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Vše pro bagr.cz.
4: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr.cz.
5: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
6: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Rádio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Dneska oblačno až polojasno v severní části republiky, místy přehánky, počítejte s tím. Denní maxima se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Dobré brzké nedělní ráno vám z Rock Radia přeje Martin Melicher, máme 6.59, já doufám, že se dneska máte dobře. Ať už vás v neděli takhle brzo donutilo stát cokoliv, tak věřte, jsme v tom spolu, posloucháme rockovou muziku, mám tady pro vás na začátek třeba Nightwish, Kiss and Dynamite, anebo Jiřího Schellingera, Jsem prý blázen jen.
0: Rock Radio.

0: Phil Collins z Genesis, Invisible Touch z roku 86. Tady na Rock Rádiu, rockeři, my máme 7.15, já doufám, že už se pomalu probouzíte, teda pokud ovšem nesedíte za volantem, to už doufám, že jste probuzený. No a já vám s tím určitě pomůžu, mám tady pro vás totiž Police, Daniel Landu, tajemství Soilwork, Stavagel, pardon, moje samozřejmě němčina není zas tak dobrá, dáme si Green Day, Wake Me Up When September Ends.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš,

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

tebe tolik let, už tě znám, schody do nebe kloužou jak led, ruku ti dám. Tolik hvězd máš nad sebou, tolik, tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Lordy, Hate at First Sight na Rock Rádiu s Martinem. 7.38, to je velitelský čas. No a rockeři, samozřejmě Rock in Moravský Krumlov už máme za sebou. 13.6. vystoupili Kokot Minute, Alkohol Horký, Jestliže, Dimitri Tavotenberg a Traktoři. No a festákem vás provázela Anabel a těšili jste se samozřejmě i na Slušný holky, který vám přivezli náš merch, abyste v létě byli jako ze žurnálu. Každopádně, příští týden jedeme dál, tentokrát vyšleme další partu na Rock in Pardubice.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my pokračujeme. Dáme si třeba Arakainy, Alter Bridge, anebo Faith No More, Midlife Crisis.
2: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
6: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Death a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vyraž na Base in na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Base.cz.
3: Base in Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Radio. Počasí.
1: Tak, jak to dneska vypadá? Oblačno až polojasno, v severní části republiky budou místy přehánky, tak s tím určitě počítejte. Denní maxima 17 až 21 stupňů Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio a samozřejmě ze studia v Praze vás zdraví Martin Melicher, váš moderátor a průvodce celým dopolednem. Mám tady pro vás na začátek takhle Theory of a Dead Man, All or Nothing, moje oblíbená Proteus, cesta AC/DC, Shot in the Dark. No a hned potom si dáme píseň na přání dle vašeho gusta. Pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song, já už to tady mám otevřený a jsem zvědavej, jaký dneska máte rockovej apetit.
0: Rock Radio.

0: Halloween, this is Tokyo, 8.15 na Rock Rádiu. No a já samozřejmě teďko pustím něco podle vás, protože o víkendu hrajeme každou druhou hodinu něco na přání. Black Veil Brides tady mám připravený, konkrétně píseň When They Call My Name, protože před chvílí si o tohle přesně napsal Jirka. Jirka píše, že musí makat celý víkend na stavbě, ale že miluje Black Veil Brides a že mu to vlastně nevadí, protože poslouchá Rock Radio, takže děkuju moc za tuhle vlídnou zprávu, děkuju všem, co samozřejmě Rock Radio i takhle o víkendu pomáhá. No a jak už jsem sliboval, Jirko, pro tebe When They Call My Name.
1: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
3: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz. Už ví. Tak vzhůru na palubu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: slušnej výkop na Rock Rádiu.
1: Jdeme se podívat na mistrovství světa ve fotbale, MS ve fotbale 2026 v Americe, kde hraje Česko. V pátek jsme prohráli, bohužel, proti Jižní Koreji 1-2. No a kdy hrajeme dál? 18. června ve čtvrtek Česko a jeho Africká republika v Atlantě. To bude od 6 večer, takže určitě zamluvte nějaký tým.

0: místa v hospě. Čtvrtek 25. června, to je samozřejmě za díl ve 3 ráno, bude Česko-Mexiko, to bude velice, velice náročný zápas. No, kdybyste se chtěli koukat na jakýkoliv fotbal, který právě teď probíhá, tak ve skupině E Německo hraje s Kurakem v 7 večer dneska, v skupině F v 10 večer Japonsko, Nizozemsko. Zítra pobřeží Slovenia, Ekvádor, Švédsko, Tunisko, Belgie, Egypt, Španělsko, Kapverdy, Saudská Arabie, Uruguay, Irán, Nový Zéland anebo Francie a Senegal.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: No a my pokračujeme, dáme si třeba Luci Pretty Reckless anebo Kisáky Forever.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky a i tady můžeš poslouchat Rock Radio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: And it's been the ruin of many a poor boy. And God knows that I'm one.
1: Five Finger Death Punch a samozřejmě nádherný, úžasný, legendární hlas Ivana L. Moodyho, který se narodil jako Evan Lewis Greening, samozřejmě americký zpěvák v metalový kapele Five Finger Death Punch. Rockeři, já doufám, že jste na nich někdy třeba byli, určitě šance byly, ano. Já bohužel ne, ale hrozně bych chtěl. Schválně mi napište do Messengeru Rockradia, jestli jste si jejich koncerty užili. No, my si dáme počasí za chvíli a pak odpálíme další hodinu plnou rockový muziky a oslavíme dny narozeniny.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
4: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: počasí.
1: Dneska s počasím to vypadá tak, že máme oblačno až polojasno, v severní části republiky se budou vyskytovat místy přehánky, tak s tím určitě počítejte. Denní maxima 17 až 21 stupňů Celsia. Zítra polojasno až oblačno, již bez srážek, maximální denní teploty 18 až 22.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem. Já mám pro vás rockovou muziku celý dopoledne. Iné kafe Stone Sour anebo Ozzy Osbourne jenom takhle na začátek. No a hned potom si dáme Kinga Diamonda, protože tady ta legenda slaví dneska 70. narozeniny. Něco málo si o něm řekneme a samozřejmě King Diamond Sleepless Nights zahraje taky za chvíli.
0: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nikdy jsem nechtěl znít normálně. Normální je nudný. King Diamond.

0: King Diamond, Sleepless Nights z roku 89. A tenhle ten pán, zakladatel horror metalu, by se dalo říct, Kim Bendix Petersen dneska slaví narozeniny. Konkrétně narodil se 14. června 1956 v Kopenhagen, ano, v Kodani. No a heavy metalový hudebník, zpěvák, samozřejmě známý pro ohromný hlasový rozsah, jak jste teďko mohli slyšet i přes ty falzety. Každopádně měl vliv na další rockový metalový umělce, včetně Metallica, který dobře znáte, Slayer anebo Cradle of Filth, kde samozřejmě taky předtím působil v Mercyful Fate, která byla v 80. letech 20. století jednou z nejoriginálnějších heavy metalových skupin, a jako inspiraci ji mimo jiné uvádí právě ta Metallica, James Hetfield a spol. King Diamond se vydal na solovou dráhu, potom své první album Fatal Portrait vydal v roce 86, no a v 87 následovala Abigail, to taky určitě dobře znáte, fanoušci. A jedno z nejvíce samozřejmě fanoušky ceněných alb, jakoby úplně vůbec. Veškeré písně na albech jsou textově propojeny a celek tak tvoří samostatný příběh. Což, když se nad tím tak zamyslíte, jak mi jednou říkal Kamil, že prostě dřív ty desky byly udělané tak, většina z nich byla udělána tak, aby se poslouchaly jako celky, a teďko vlastně v době Spotify a jednotlivých písní se to už tolik neděje. Takže určitě zavzpomínejte a třeba si pusťte celou desku Kinga Diamonda. Já mu z Rokrády a přeju všechno nejlepší k narozeninám. Pokračujeme, Tři sestry, Queens of the Stone Age nebo Rammstein, Lynx, Zwei, Drei, Vier.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí!
5: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
4: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
7: firma na zážitky
5: CZ.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: soutěžení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Předělávka od Cranberries v podání Bad Wolves Zombie tady na Rock Rádiu. Rockeři, já doufám, dneska, že se dneska máte dobře, ať už děláte cokoliv, pokud jste v práci stejně jako já, tak doufám, že vás to taky baví. Každopádně, do konce hodiny tady mám Motorhead, vypsanou Fixu, Incubus, anebo třeba Metalliku. A moje kolegyně Kája, vaše moderátorka, je teďko aktuálně, možná už ne, už se vrací, ale byla v Budapešti na dvou koncertech Metalliky, takže určitě vám bude referovat, jakmile se vrátí. Každopádně Metallica Wherever I May Roam z roku 91 z tak lidově říkajíc Black Alba z alba Metallica. Pořádně si to užijte.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš.

0: i se slevou až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepsová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.

DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí, oblačno až polojasno, v severní části republiky místy přehánky. Denní maxima se dnes budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Posloucháte Rock Radio s Martinem Melicherem, já jsem váš moderátor a průvodce rockovou muzikou dnes až do jedný odpoledne. Celý dopoledne společně, tak doufám, že se vám líbí poslouchat mě. Každopádně mě se líbí, když ten playlist poupravíte podle sebe. Dáme si teďko píseň na přání, pište mi do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song.
0: Rock Radio.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, no a jak jsem sliboval, už si dáme teďko píseň na přání. Do Messengeru Rock Radio se mi napsal Pavel, že by chtěl něco z devadesátek, konkrétně jednu z jeho nejoblíbenějších grungeových skupin Pearl Jam. Já jsem tady pro tebe vybral Just Breathe. Děkuju moc, že píšete takhle do Messengeru i o víkendu. No a my si samozřejmě píseň na přání další dáme za další dvě hodiny. Teď už si ale užijeme Pearl Jam a jejich Just Breathe.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: www.pragueboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
4: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
3: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
4: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
5: Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete, a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
6: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
8: CZ.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, máme 14.6. Každopádně, pokud jste nestihli žádný živák, nejeli jste třeba na rokáč, tak určitě rokový živák pro vás máme v éteru Rock Radia, protože vždycky v neděli od 7 do 8 nepředušovaně a bez keců zahraje jedna z vašich oblíbených živáckých desek. My tady vždycky něco vybíráme, tentokrát v neděli 14. června se můžete těšit na Vítkovo kvarteto živě z roku 95. Myslím si, že super nahrávka, takže určitě večer od Rock Rádia neodcházejte.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz. La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půlitry, to máte ponožky, to máte vždycky.
4: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Rádia na www.rockviradio.cz.
3: To je tu práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
4: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Kdo šetří, má za 3.
7: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
6: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
7: Zítra ušetříme.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
2: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Rock Radio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí, oblačno až polojasno. V severní části republiky místy přehánky. Denní maxima se budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia, vítr bude proměnlivý. No a 15.6. zítra polojasno až oblačno, již beze srážek. Maximální denní teploty 18 až 22.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Ladíte Rock Radio s Martinem Melicherem. My máme teďko už 11 hodin dopoledne. Já doufám, že se dneska máte dobře, ať už dneska děláte cokoliv. Každopádně v téhle hodině nás určitě nemine narozeniny, neminou nás narozeniny Kinga Diamonda, dneska slaví 70. Tenhle vlivný rocker ovlivnil opravdu velkou část rockové scény. My si o něm něco řekneme a samozřejmě Kinga Diamonda si taky pustíme.

Rock Radio, rockovej výrok. Nikdy jsem nechtěl znít normálně. Normální je nudný. King Diamond.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem, no a tohle byl King Diamond Mansion in Sorrow z roku 2002. Tenhle ten vlivný dánský heavy metalový hudebník se narodil jako Kim Bendix Petersen, no a 14. června 1956 v Kodani zahájil svoji cestu samozřejmě, která směřovala k té heavy metalové kariéře. Jak už jsem říkal, hudebník to je zpěvák, jeden ze zakladatelů takzvaného horror metalu, no a je znám pro ohromný hlasový rozsah. Někde je uváděno dokonce 5 oktáv, což opravdu ty nejlepší zpěváci mají. No a ještě zvětšený častým používáním falzeta určitě si dokážete vybavit. Měl vliv na další rockový a metalový umělce, včetně Metallica, Slayer nebo Cradle of Faith. Po odchodu ze skupiny Merciful Fate, která byla v 80. letech 20. století jednou z nejoriginálnějších heavy metalových skupin, protože i jako inspiraci mimo jiné uvádí Metallica, se King Diamond vydal na solovou dráhu. No a svý první album Fatal Portrait vydal v roce 1986. Já musím říct, rockeři, že jako malej jsem o Kingu Diamondovi tolik neslyšel, ale myslím si, že je to velice, velice význačná postavička té rockové scény a samozřejmě heavy metalové kroniky, že by se na něj určitě zapomínat nemělo. Takže já mu z Rock Rádia přeju ještě jednou všechno nejlepší k narozeninám.
1: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Basin Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve Spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
2: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z 10 lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
8: A tava!
9: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod čirým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portal.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Ladíte Rock Radio s Martinem, máme 14. června, což je i poslední den Rock for People. Pokud jste tam někdo byl, tak doufám, že jste si to pořádně užili. Dneska ještě hrajou Maideni. Já jsem byl na pátek a stačilo mi to teda, s energií jsem nesahal rozhodně dál, takže jsem vlastně rád, že jsem tady pro vás v Rock Radio. Každopádně musím se podělit o páteční koncert a samozřejmě o zkušenost s pátečním koncertem Bring Me the Horizon, který mě opravdu mile překvapil. Bylo to úžasný, no a kámoš mě taky donutil jít trošku víc do prostřed, kde na to ovšem já třeba nejsem zvyklý, protože zas tolik skákacích zkušeností nemám. Ale teda musím říct, že poslouchat to, ještě se tam hejbat takhle mezi lidma tlačit, bylo prostě úžasná zkušenost. Rokeři, schválně mi napište do Messengeru, jestli máte taky takhle pozitivní zkušenost s pátečním koncertem Bring Me the Horizon.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

0: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matrace za hubičku.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
2: Odplouvám kránu na katamaránu.
3: www.pragueboats.cz.
2: Už vím.
3: Tak vzhůru na palubu.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!

0: Studio. Počasí.
1: Jdeme rovnou na počasí. Oblačno až polojasno v severní části republiky, místy přehánky. Denní maxima se dnes budou pohybovat mezi 17 až 21 stupni Celsia.
0: Rock Radio. Rockovej víkend.
1: Máme krásné poledne, vyladíte Rock Radio, já jsem Martin Melicher, váš moderátor a průvodce rockovou muzikou. Dneska až do jedný, to znamená, že jdeme do poslední společné hodiny. Moc jsem si to tady s váma dopoledne užil, jste úžasný, že takhle píšete do Messengeru Rock Radio. A nebojte se, další písně na přání přijdou za 3, 2, 1 teď, protože teďko po 12 a pak po jedný je taky píseň na přání. Takže píšte do Messengeru Rock Radio o svůj oblíbený song dál. Já samozřejmě ještě něco z playlistu ode mě, aby se neřeklo. Mám tady Placebo, Kerny nebo Nirvánu, Smells Like Teen Spirit.
0: Rock Radio.

0: Ladíte Rock Radio, tohle jsou Scorpions Rhythm of Love. No a my si dáme píseň na přání, jak už jsem sliboval, vy jste psali do Messengeru Rock Radio. Já to tady mám otevřený a vybral jsem píseň od Erika Claptona Cocaine z roku 77, opravdu letitou věc, ale o kterou si tady napsala Eliška s přáním, že by tohle chtěla pro svého milovaného manžela Káju. Já vás zdravím oba, samozřejmě Erika Claptona tady mám připravenýho, doufám, že si užíváte neděli. No a nebojte se, rokeři, na koho se nedostalo, tak další píseň na přání už příští hodinu.
1: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
2: Děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tě neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Trička rata tararara rata potisk trička byla bel CZ.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Posloucháte Rock Radio s Martinem. Já už se s váma budu muset pomalu rozloučit, protože můj čas nadešel, ale nebojte se, odpoledne tady pro vás je Adel a ta hned už má připravenou píseň na přání od jedný, to znamená, že se máte na co těšit určitě každou druhou hodinu. Tady pro vás píseň na přání bude a večer rock na přání, to je jasný. Rockeři, děkuju moc ještě jednou za celý dopoledne, bylo to super. My se uslyšíme za 14 dní, budu tady vždycky dopoledne, sobota i neděle na konci června, takže užívejte, no a samozřejmě to léto se blíží už za týden, máme oficiálně léto, věřím tomu, že to pořádně využijete.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš, nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
3: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radio na www.rockviradio.cz.
2: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na poslední.

0: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
1: Nekupujte
2: drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
3: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: 24. června roku 42.
1: Rock Radio. Rockovej víkend.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500, Maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: počasí.
1: Pojďme se mrknout, jaký počasí nás čeká zítra, čili v pondělí 15. června. Bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia na jižní Moravě až 24 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě až kolem 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou a pohodovou neděli vám přeje Adele. Vy posloucháte Rock Radio a jak říkal Martin, tak se mnou dneska opět až do 19 hodin s tím, že od 18 samozřejmě pojede Rock na přání. No ale abych těch songů nebylo na přání málo, tak si dáme jeden i v tuhle naší první hodinku. Vy si pište na Messenger Rock Radio, ať mám z čeho vybírat, a ještě předtím si dáme třeba Arakainy, Beast in Black nebo Ozzyho Osbourna už teď.
0: Rock Radio.

0: Tohle byly Arakaini a ještě než se přesuneme na dnešní první song na přání, tak vám chci připomenout rok na přání, který poběží jako každý víkend od 18 do 19 hodin, kdy si budete moct volat a psát ke mně tady do studia. A dneska od 19 vás čeká rokovej živák, tentokrát s Metallicou z koncertu z roku 1996. Toť k večernímu programu a my už si dáme song na přání pro Davida s Lindou, který jsou na cestě zpátky domů z Moravy do Prahy. Píšou, že byli na víkend ochutnávat nějaký to vínko a že se jim hrozně nechce do práce zítra, což podle mě tahle věta je nejčastější větou používanou náma Čechama, že se nám nechce do práce. Zkusme si možná říct naopak, hurá, zítra mě čeká práce a bude to skvělý a třeba to fakt nebude tak špatný. Ale já samozřejmě posílám Davidovi s Lindou Marilyna Mansona z písní Sweet Dreams a hned potom Blink, který bude příští rok na Rock for People, Panoptiko anebo AC/DC.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
3: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
3: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
3: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
1: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
3: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: Firma na zážitky
2: CZ.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na rádia.

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Včera byl náš tým Rock Rádia na Rockin v Moravském Krumlově, počasí jim přálo a hlavně byla fajn nálada, ještě aby ne, když jim hrajou kapely, jako je Kokot Minute, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. Další zastávka Rockinu je už za týden v Pardubicích, takže vy posílejte fotky vašich partiček a třeba vyhrajete lístky zdarma.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
6: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
7: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Now this is

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
2: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
3: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
4: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.

0: Studio. Počasí.
1: Jaký počasí nás čeká zítra, čili v pondělí 15. června? Bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Rock Radio, rockové víkend.
1: Pěknou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 14. června, 14 hodin odpoledne a svátek dneska slaví Roland. Mimo to, ale máme samozřejmě naše vtipný svátky, které se asi různě po světě vymysleli. Nevím, jestli je teda někdo reálně slaví, ale mám je tu napsaný. Dneska se totiž slaví den blbnutí, což je v angličtině Monkey Around Day. Ale mimo svátků slaví narozeniny King Diamond, o kterém se v téhle hodince budeme bavit. Ale teď už muzika, dáme si Kinga, Daniela Landu nebo Heart.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nikdy jsem nechtěl znít normálně. Normální je nudný. King Diamond.

0: Metalová legenda, ikonický falzet, teatrální líčení a strašidelný příběhy, to všechno k němu neodmyslitelně patří. King Diamond dneska slaví neuvěřitelný 70. narozeniny a i když věk letí, tak pro metalový svět zůstává absolutním králem temnoty. King Diamond je proslulej svým extrémním vokálním rozsahem. Jeho přechody z hlubokého chrapláku do šíleného falzetu jsou jeho hlavní poznávací značkou. On ovlivnil celý generace metalových zpěváků a dokázal, že i extrémní hudba může mít neuvěřitelně teatrální rozměr. Svou kariéru nastartoval už na začátku 80. let s kapelou Merciful Fate, která patřila vlastně k průkopníkům první vlny black metalu. Později pak založil svůj vlastní projekt pod jménem King Diamond a zatímco Merciful Fate byl víc takový přímočaří, tak jeho solová tvorba se stala synonymem pro koncepční alba. My mu přejeme všechno nejlepší a přesouváme se na další muziku. Mám tady Rammsteiny, Olympiky, Ramones, Battle Beast nebo Iron Maiden.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Stres.
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
9: A tava!
10: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.

0: Tak hoši, rozcvičit, poklusem klednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Olympici nám dohráli a my jsme tady na Rock Rádiu slavili 11. června 40 let od vydání desky Big Beat. A vy, pokud jste ještě neslyšeli rozhovor s Petrem Jandou, tak si ho určitě pusťte, protože je to fakt zajímavý. A pokud chcete slyšet víc rozhovorů, tak určitě mrkněte na naše stránky, kde jsou všechny rozhovory hezky za sebou s našima hvězdnýma hostama.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempovat.

0: www.eskempu.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to jsme.

0: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
1: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejní stupenky pro jednotlivce i dvojce v prodeji na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: webu iFM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí bude zítra. Bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno, na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti, no a nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Neděle 14. června 15 hodin odpoledne a vás z Rock Rádia zdraví Adele, vaše víkendová moderátorka. Dneska slaví svátek Roland a 70. narozky slaví King Diamond. Tahle hodinka bude jak jinak plná slušný rockový muziky, taky ale budeme hrát podle vás. Čeká nás song na přání, takže pokud chcete sobě nebo někomu věnovat písničku, třeba i s nějakým hezkým vzkazem, tak mi napište na Messenger Rock Rádia a já vám píseň samozřejmě zahraju. No ale ještě předtím tu mám Kysáky, Dogu a nebo už teď Eagles.
0: Rock Rádio.

Kysát se nám dohráli a vy nezapomeňte na dnešní rockový živák. Tentokrát s kapelou Metallica z koncertu z roku 1996. No a hoďku předtím od 18 hodin se mnou dneska pojede rock na přání, takže pokud nemáte plány na večer, volejte si a pište, muzika pojede jen a jen podle vás. Teď už ale píseň Loser posílám do Plzně klukům od hasičů a hned po týhle mojí oblíbený písničce si dáme Rainbow a nebo Horký žestí, že?

0: nebo na radia.cz. Proležela se vám matrace? Vyberte si matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Kdo šetří, má za tři.
2: Za 500 maxi, za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
1: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
2: Zítra ušetříme.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
4: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
5: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrbohorích.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12

0: Jedeme dál, než nám začne 16. hodina. Stihneme si dát jak zahraniční, tak českou muziku. Máme tu Elise Coopera, Slady a nebo naše český škvory a píseň Síla starých vín.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
5: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
4: Kazbet? A v čem jsou jiný?
5: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
4: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
6: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
7: Hej vy? Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. Belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
8: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
0: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Rádio Počasí.
1: Pojďme si říct, jaký počasí bude zítra. Bude polojasno, během odpoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů, v tisíce metrech na horách kolem 11 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Rock Radio, rockovej víkend.
1: Pohodový víkend vám přeje Adele, posloucháte Rock Radio se mnou až do 19 hodin. Já doufám, že se máte fajn, nic vás extra netíží a pokud jo, tak věřím, že to slušná rocková muzika spraví. Tuhle hodinu si dáme kopec rockový muziky, jak zahraniční, tak i tý český. Řekneme si zajímavosti o Kingovi Diamondovi, protože dneska slaví už 70 let. Ale teď už nebudu združovat, dáme si slušnou dávku roku. Mám tady Kinga Diamonda, Kabáty, Pain, nebo už teď Bon Joviho a Always.

Rock Radio. Rockovej výrok. Nikdy jsem nechtěl znít normálně. Normální je nudný. King Diamond.

0: King Diamond dneska slaví neuvěřitelný 70. narozeniny a my si pojďme říct nějaký zajímavosti o něm. V roce 2010 přežil King Diamond těžký infarkt a mnozí si mysleli, že je to konec jeho kariéry, ale on se vrátil na pódia v ještě lepší hlasové formě než předtím a dodneska dává do koncertů maximum energie. Už od dob Mercyful Fate vystupuje v charakteristickém černobílém líčení obličeje. Jeho vizáž v průběhu let inspirovala spoustu dalších kapel, například i slavný Slipknoty. Na pódiu ho navíc skoro nikdy neuvidíte bez jeho slavného stojanu na mikrofon, který je vyrobený ze skřížených lidských kostí, no a údajně jsou pravý ty kosti, jo. Tak to nevím. No, my přejeme Kingovi jenom to nejlepší a teď už se dáme další muziku. Mám tady Pearl Jam, Rybičky 48, Papa Roach a nebo Metallica.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
4: Odplouvám kránu na katamaránu.
5: www.pragueboats.cz.
4: Už vím.
5: Tak vzhůru na palubu.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 19. června v Pardubicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Tohle byly Rybičky 48 a my si z českých dáme za chvíli ještě Vohnouty a Svaz českých bohémů a ze zahraničních Sabatony nebo Queeny a Don't Stop Me Now.
1: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXXLutz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: slušná muzika.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací první.

0: nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio počasí.
1: Jaký počasí nás čeká zítra? Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno na severu a severovýchodě, ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 11 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, rockovej víkend.
1: Krásnou neděli vám z Rock Rádia přeje Adele, vaše víkendová moderátorka. Máme 14. června, 17 hodin odpoledne a svátek slaví Roland. My si dáme v téhle hodince song na přání, takže už si můžete psát, ale nebojte. Od 18 hodin, čili už za hodinku, bude hrát muzika jenom podle vás. Dáme si totiž rock na přání, ale v tuhle hodinku si ještě řekneme pár novinek ze světa rocku a metalu a dáme si samozřejmě slušnou rockovou muziku. Mám tady Green Day, Vypsanou fixu nebo Guns N' Roses.
0: Rock Radio.

0: Kapela Green Day nám dohrála a já připomínám dnešní rockovej živák. Od 19 hodin tady na Rock Rádiu pouštíme Metalliku, živej koncert z roku 1996. Od 18 hodin nás čeká Rok na přání, ale ještě teď posílám Alžbětu s písní Zastavte motory pro Lily a hned potom White Lion, Divokej Bill, Powerwolf nebo AC/DC.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
2: 4 dny toho nejlepšího metalu a přátelské atmosféry. To je Base and Fire Fest 2026. Wasp, Apokalyptika, Paradise Lost nebo Napalm Dead a dalších víc než 40 kapel už 24. až 27. června ve spáleném Poříčí. A nebo vydaš na Basin na Otočku. Je dodejí stupenky pro jednotlivce i dvojce. Prodej na Basin.cz.
3: Basin Fire Fest mediálně podporuje Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevní. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvámneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Než nám začne 18. hodina, tak tady mám ještě pár písní. Mám tady Beastie Boys, Noida, Ghost nebo Ozzyho Osborna. No ale vy už si můžete pomaličku psát, co byste tak chtěli. A za chvilku si budete moct i volat.

0: doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
1: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
2: Akce KFC50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
3: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Studio. Počasí.
1: Pojďme se podívat, jaký počasí bude zítra. Zítra bude polojasno, během dopoledne postupně oblačno. Na severu a severovýchodě ojediněle přehánky, k večeru ustávání srážek a ubývání oblačnosti. No a nejvyšší denní teploty 17 až 21 stupňů Celsia, na jižní Moravě až 24 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 11 a na Šumavě kolem 15 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Rok na psání.
1: Je to tady, rok na přání začíná, vy už si můžete volat na číslo 725-844-424 nebo si napsat na Messenger Rock Rádia o svoje přání. Začínáme Škorpionama a hned potom si dáme Aleše Brichtu a jeho Dívku s perlami ve vlasech pro Luboše.
0: Rock Rádio.

Tohle byla dívka s perlami ve vlasech pro Luboše a teď posílám Lost My Religion pro holky z Kněžmostu, který slaví státnice už od pátečního večera a píšou, že ještě zdaleka neskončili. No ale ještě předtím Breaking pro Tomáše.

0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to?
7: Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
8: Zvou vás autosalony Kopecký 21. června u OC Europark ve Štěrboholích.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Matrace z řady Premium od matracezahubičku.cz. Ty neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
1: Odplouvám kránu na katamaránu.
2: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
1: Odplouvám kránu na katamarán.
2: www.prageboats.cz.
1: Už vím.
2: Tak vzhůru na palubu.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětské věci.
5: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockoviradio.cz.
4: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
5: Slušnej rockovej e-shop na rockoviradio.cz.
6: Vše pro bagr CZ.
7: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
6: Vše pro bagr CZ.
8: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
9: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
10: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
11: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

Vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tohle byl Divoký byl a Čmelák a já už se s vámi pro dnešek loučím. Slyšíme se zase příště a mějte se fajn. Tak čau, rokeři!

0: Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio.
1: Neděle večer posloucháte Rock Rádio, je tady závěr týdnu, 19. hodina a s ní samozřejmě rockovej živák, u kterého vás standardně vítá na Rock Rádiu Kamil Dráb. Dneska nás čeká kapela, kterou jsme před nedávnem měli i v jezdní hodině při středečních rozhovorech, a to kapelu Vítkovo kvarteto. Nebojím se říct, že se jedná o kultovní kapelu, která funguje už více jak 40 let, a přesto jejich živák, který si za chvíli pustíme a který uslyšíme, je to první oficiální, co Vítkovo kvarteto pustilo do světa, a stalo se tak v roce 1995. Takže první deska živák a ještě 13 let po svým vzniku. Stalo se tak v roce 1995, jak jsem říkal, a Vítkáči na něm hrají věci, které jejich fandové už dávno znali, jak z demosnímků, které byly v 80. letech průběžně natáčeny, tak hlavně z koncertů, kde ty songy v podstatě zlidověly. Konec konců vy se o tom teď můžete na Rock Rádiu přesvědčit sami a užít si necelou hodinku s kapelou, která je pořád funkční, a dokonce se jim povedlo natočit po 4 dekádách první oficiální studiovku Perto do mě, ať je po mě, a to celkem nedávno, protože veteráni studené války z 98. je vlastně společný projekt a nejedná se úplně o klasickou desku Vítkáčů, kterou bychom mohli zařadit do diskografie. Takže i tohle to je ve své podstatě unikát týhletý kapely. Takže se nenechte rušit a pojďte si užít živou muziku v rámci rokovýho živáku na Rock Rádiu s Vítkovým kvartetem.

umělci už jsou v šatně a bedňáci sklízí pódium. Ale nebojte, další rokovej živák na vás čeká už příští neděli. První řada je vaše. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Nový plot mám.
1: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr, CZ.
1: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr, CZ.
3: Milé Česko, KFC vás zve. Objednejte si, co chcete a polovinu platíme my. Stačí uvést kód KFC 50 a máte slevu 50% na celou objednávku. Jen teď, jen v KFC.
4: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozují dél.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama. Šetří emocema.

Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rokovou noc plnou nejlepší rokový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Roková noc s Jirkou Němým. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Na Rock Rádiu.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Pustili jsme na granáty, čekáme na výstřely z aurory, ležíce v plný polní na kanapy.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrtněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Josef Gabčík.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A já, jak už to vidím za výkladem, tak na to dostanu tak strašnou chuť, že až to zeslávám. A tak rychle nakoupím a jdu domů. Ale to nejdu, to já utíkám. A doma to všechno sežerem. Díváme se na televizi a já pak šahám a žeru, až na stol nezbyde nic. Tak jsem to sežral, povídám, a jdem spát. A o půlnoci se hledy probudím a zápasím se svým svědomím. A pak si řeknu, hovno. Tu do špajsky, uříznu půlku salámu a tu půlku žeru v posteli. Manželka ze spaní říká, jen ať mi neumastíš peřiny a spídá. A já taky usnu. A za hodinu se zase probudím a už to nevydržím. Vstanu a jdu sežrat tu druhou půlku salámu. A tak to jde až do rána. To pak snídám vepřový buček. Jak vám říkám, přátelé? Nevím.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
3: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
2: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
3: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
2: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřebních

0: taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Pane Junek, mistře. Moje děti, jak se na kanapy kočkovali, hele, tak srazili tuhle plastiku a přerazili Anděličkovi prdýlku. Nespravil byste to?
3: Pani, já jsem akademický malíř, já žádný prdýlky nespravuju.
2: Ale to vám to udělal. Spravit Anděličkovi prdýlku, no tak.
3: Pani, já jsem udělal slavikář pro děti a ty se podle něj učej už 10 let. Tak já nemůžu spravovat nějaký Anděličky, pochopte to. Já chci být zasloužilej umělec.
0: Rock Radio. Konec legrace.

výzvy na povrch se derou a sedají na plíce.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokovyradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokovyradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Když myslíte teda... To počtu, jako myslíte teda, tak jestli jako myslíte, že v zájmu celku snad, tak já bych to teda do počtu, kdyby to radši vzal někdo jiný.
3: No výborně, to je slovo chlapa, čili jako srmí nastupuje Hemelka.
2: Koudelka.
0: Rock Radio. Konec legrace.